No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný.

a když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mém. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

Mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němím, když řím tě

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný vzdech, srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod

a když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mém. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němí, když řím tě zvání.

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný.

se na něm večer soumrak snes. A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však oněmím, když řím tě

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi na rty smutný vzdech, v srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod

a když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mém. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

Mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němí, když řím tě

Солнце на нем, вечер, сумрак снес. A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Mám bez lovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němí, když říct

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný vzdech, srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod

se na něm večer soumrak snes. A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.